0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
3: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
4: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pan Grác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je?
2: A?
1: No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: Maxi, kdo vybírá podlahu?
1: Ty.
0: A kdo jí položí?
1: Já.
0: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
0: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
0: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska převážně polojasno až oblačno, jen výjimečná možnost bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí až na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Jako včera, tak dnes jsem tady pro vás taky. Celý dopoledne máme 7 raní, ať už vás donutilo v 7 v neděli vstát cokoliv. Tak věřte mi, že v tom nejste sami, taky jsem musel vstávat, ale mě to tady baví. Samozřejmě dám vám Guns N' Roses, November Rain, celý epos, 7-minutovej si pustíme takhle na ráno, Scarp Milion důvodů, anebo R.E.M. Man on the Moon. Rockeři, pomalu se probouzejte a užívejte Rock Rádio.

0: Two Minutes to Midnight. Trošku historie od Iron Maiden, Two Minutes to Midnight, samozřejmě z druhé světové války. Tohle je 84. ročník. Ne, že by to bylo nahraný před téměř 100 lety, 80 lety, to fakt ne. 7.23, to je velitelský čas na Rock Radio, no a rokeři, my pomalu pokračujeme s tím probouzením se. Mám tady pro vás Rammsteiny, věřím to, že tenhle industrial metal vám vždycky pomůže. Five Finger Death Punch, I Refuse, taky úžasná věc, no a Rybičky 48, zamilovaný, nešťastná, protože co by bylo trochu málo deprese a melancholie takhle na ráno.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio.

Úžasná píseň Under the Same Sun od Scorpions. Rokeři, já doufám, že se máte dobře, máme 7.43. No a do konce hodiny tady ještě pro vás mám pár úžasných písní, jako třeba od Olympic, Ozzy Osbourne, Perry Mason, moje oblíbená z roku 95, Kontrast Bomba, taky, to prostě je bomba, to si myslím, že nás nabudí extrémně. No a začal bych věcí z roku 91, z éry grunge, kdy Pearl Jam vydali svoje album Ten a na nich se objevila jedna známá píseň, která se jmenuje Jeremy, no a my už si ji teďko tady pustíme.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska převážně polojasno až oblačno, jen výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem, já jsem tady pro vás celý dopoledne, doufám, že se dneska máte dobře. Pranostiku, co tady vidím, je z počátku toho měsíce, říká se, že opět studený vítr ze stranišť fouká. Já teda vůbec nevím, co to může znamenat, žádný studený vítr tady nechci, jsme uprostřed léta, myslím si, že to ještě chvíli vydrží. Mám tady pro vás Nirvánu, Marka Hietalu, anebo Briana Maye, Too Much Love Will Kill You, a hned potom si dáme píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Mě by zajímalo, jaký dneska máte rockový apetit.
0: Rock Radio.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit z roku 91, jak jsem tady mluvil samozřejmě o tom grunge, tak 91. ročník byl opravdu velice produktivní, co se týče grunge, ať už to byl album ten, nebo právě tady Nevermind od Nirvány. My pokračujeme, dáme si píseň na přání, díky moc všem, co píšete, mám tady zprávu od Káti. Ahoj, chtěla bych poprosit o zahrání písně Dimitria Rakén, žít svůj sen pro naši dcerku Rozárku, která má dnes druhé narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší a buď dál tak úžasná, jak si. Milujeme tě, mamka Katka a taťka Jirka. Nádherná zpráva takhle po ránu, jsem moc rád, že jsem jí vybral. Samozřejmě Rozárce přeju všechno nejlepší k narozeninám a Rakéna Dimitri, žít svůj sen. Určitě Rozárka žít svůj sen bude.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song z roku 2002, úžasná věc. Já jsem na nich byl s kamarádem ve Varšavě, nevím, jestli jste někdy byli na Red Hot Chili Peppers, ale musím říct, že teda i po tolika letech stejně to zvládají úplně jako na začátku. Konec konců jsou taky trošku víc střízliví. Do konce hodiny Marilyn Manson, Stone Sour, nebo Aerosmith, I don't wanna miss a thing.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Převážně polojasno až oblačno, jen výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher. Máme 2. srpna. Doufám, že se máte dobře. Svátek má Oscar, takže pokud nějaký takový rockera znáte, tak mu určitě popřejte. Já pro vás mám teďko Mr. Big, Bad Wolves, anebo Genesis, Jesus, He Knows Me. No a pak vás pozvu na nějaký ten koncert, protože si myslím, že to léto, který je v plném proudu, by se mělo pořádně využít.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, no a já tady pro vás mám samozřejmě nějakou pozvánku na rockový koncert, který proběhne ale tady v éteru Rock Radio, protože každou neděli máme pro vás od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců jednu živáckou nahrávku, kterou si můžete vychutnat právě, aniž bych vám tady třeba já do toho kecal. Každopádně 2. srpna se můžete těšit na kapelu Citron, jejich nahrávku Rebelie rebelů, takže pokud večer nemáte co dělat, určitě od Rock Radia neodcházejte. My ale pokračujeme. Mám tady pro vás Dana Landu, Beast in Black a Metallicu Whiskey in the Jar.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Slušnej rok.
11: Rock Radio.
10: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

All Around the World, Oasis z roku 97. Rokeři, my pokračujeme, máme 9.38 na Rock Rádiu 2. srpna. Do konce hodiny tady pro vás mám i něco, samozřejmě od nás, tuzemskýho. Honza Křížek, Světlem do tmy, věc 2 roky stará. Potom ale se dostaneme trošku dál. Já už jsem tady o několikrát mluvil o roku 91 a jak to byl opravdu ten starting point grunge, ale i jak třeba Metallica nebo Guns N' Roses vydali svoje desky, stejně jako Tom Petty tehdy vydal Learning to Fly. Dáme si to a dáme si i ZZ Top Give Me All Your Lovin'.

0: relaxy, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Převážně polojasno až oblačno, jen výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. Mírný východní vítr.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher. My máme 10. dopolední 2. srpna, no a doufám, že se vy máte dobře. Ať už dneska děláte cokoliv, přeju vám hodně štěstí a můžete si napsat i o píseň na přání 3, 2, 1. Teď mám tady Facebook Messenger Rock Rádiovej otevřený a čekám na vaše zprávy. Díky moc, že jste aktivní i takhle o víkendu. No a samozřejmě teďko před písní na přání ještě Rasmus, Vypsaná fixa, anebo Kysáci, Crazy Crazy Nights.

0: Píseň na přání za 3, 2, 1, teď tady na Rock Rádiu máme 10.17, no a já se koukám tady skrze vaše zprávy, děkuju všem, co píšete i takhle o víkendu. Mám tady zprávu od Evy, která by moc chtěla něco od Schellingera, konkrétně Šípkovou růženku, ale anglicky. No a jestli jsem to dobře pochopil, tak je to Deep Purple Soldier of Fortune, kterým se právě Schellinger inspiroval, je to věc z roku 74. Evčo, doufám, že se bude líbit, no a samozřejmě rokeři, nebojte se, za další 2 hodiny píseň na přání.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově. Letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Rolling Stones, samozřejmě v čele s Mickem Jaggerem z roku 94, tohle byla jejich věc Love is Strong. Co nás rockeři čeká na 2. srpna dál? A my máme 10.37 do 11.

Z nějakých 22, 3 minutek, dobře, neumím počítat. Každopádně Traktor Jungle 21, o to si často píšete v rámci písně na přání. Verve Bittersweet Symphony, tak to už je ale opravdu klasika. Steel Panther, anebo Kaiser Chiefs a jejich Ruby. No a rokuři, pokud byste chtěli třeba na nějaký ten koncert, tak mě teďko napadlo, že Alkohol, naše kapela, tady zahraje 2.8. v Hostinné u Porcinkule 2026 15.30 dnes, takže jestli tam někdo máte namířeno, určitě mi dejte vědět, pokud máte něco jiného v plánu, tipy taky sbírám. Jak už jsem sliboval, Kaiser Chiefs, Ruby.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
5: Jdeme na počasí. Na dnešek převážně polojasno až oblačno, jen výjimečná možnost bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. Zítra 3.8. převážně polojasno, odpoledne lokálně možnost bouřky a maximálně 20% území. Maximální teploty, se připravte, budou 33 až 37.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
5: Z Rock Radia se vám hlásí Martin Melicher, ano, váš průvodce a moderátor celým dopolednem. Teďko 2.8. v neděli máme 10.59 za minutku 11. dopolední, ano, teď jsem ukázal, že umím trošku hodiny, každopádně doufám, že se dneska máte dobře, ať už pracujete, makáte, anebo jenom posloucháte Rock Radio. Díky moc, že píšete do Messengeru Rock Radia o svoje oblíbené písně, ty budou ve 12 a v 1, no a teďko vás pozvu na nějaký koncert. Dáme si předtím Iné kafe, Airborne, anebo Faith No More, Midlife Crisis. Tak doufám, že tu nemáte.
4: Rock Radio.

0: Day to remember. A píseň k zapamatování All I Want z roku 2010 byly úžasný nárokáči, viděl jsem je poprvé, ani jsem vlastně nad nima tak často nepřemýšlel jako nad kapelou, ale teda musím říct, že tyhle ty chlapy určitě dokážou to rozjet. My v dalším bloku si dáme třeba Vanastovy věci, já jsem vám sliboval, že vás pozvu na nějaký koncert. Mám tady 9. srpna ve Veveří zahrajou, nebo 16. srpna Hradec nad Moravicí 23. potom Bouzov a na Bezděsu 30. srpna. Kdybyste chtěli na Vanastovy věci, Lži, Sex a prachy zahrajou už za chvíli, předtím ale Slate, Ghost anebo Accept a jejich Metal Heart.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

pořádný industrial metal v podání Tilla Lindemana a jeho solovky Praise Abort z roku 2015. Ten hlas je prostě úžasný, o tom žádná, rockeři. My ale budeme pokračovat. Já doufám, že se dneska máte dobře. Venku je líp, jak včera, byť teda furt dusno, ty bouřky, aby se vyčistil vzduch, úplně nepřicházejí, ale věřím tomu, že to zvládáte. Každopádně, do konce hodiny, jak jsem říkal, než budete mít ten oběd, nebo možná už jíte Bon Jovi Keep the Faith, tak to industrial metal teda samozřejmě není, ale i tak je to úžasný. Mám tady i Lucy, nejlepší, kterou znám, The Darkness is Just Me. No a odpálil bych tady tu hodinu, ale přečeno tady tu poslední část hodiny s Irama, o kterých, lépe řečeno o jejich frontmanovi, to byl první filantrop, který já jsem znal, protože na základce i v těch učebnicích angličtiny bylo, že prostě Bono z U2 je prostě takový filantrop a miluje charitu a samozřejmě stará se o celý svět, by se dalo říct, takže bych rád tyhle ty filantropy určitě pustil. I still haven't found what I'm looking for.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
10: Jdeme na počasí na 2. srpna. Mám tady převážně polojasno, odpoledne lokálně možnost bouřky, tak s tím počítejte. Nejvyšší denní teploty 33 až 37 stupňů Celsia. To bude převážně zítra. Dneska to bude maximálně do 30.
9: Rock Radio. Rockovej víkend.
10: Z Rock Rádia a v poledne se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor, tady rockovou muzikou dnes až do jedný. Jdeme do společný poslední hodiny pro dnešek, než mě nahradí Kája znova. Dáme si Foo Fighters Nazaret nebo Dimitri Černobyl jenom takhle na začátek a hned potom píseň na přání. Napište si do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, něco k tomu obědu samozřejmě a já to za chvíli pošlu vaším směrem. Jak jsem sliboval, Černobyl od Dimitri.

0: stupid. Hey stupid, to rozhodně není na vás, to je píseň od Alice Coopera z roku 91 a znova rockeři, je to ročník 91. Já už jsem tady mluvil o Pearl Jamu ráno, potom přišla Nirvana se jejich Nevermind, mluvil jsem o Metallice, jejich Black Album, mluvil jsem o Guns N' Roses, který vydali taky v roce 91 album a stejně jako Alice Cooper tady single Hey Stupid. Každopádně, my máme teďko píseň na přání, já se tady podívám na to, co jste mi psali. Mám tady zprávu od Jardy. Já tě zdravím, kamaráde, pouštíš do éteru traktory, tobě do studia a pro všechny, co poslouchají Super Rock Radio a pro manželku Marii a pro Toma s Jurdou, co mi dělají dřevník na chatě předem. Děkuji, Jarda. Jardo, já tě zdravím, zdravím všechny, celou tvoji rodinu, kamarády samozřejmě, všechny rockery, co teďko poslouchají. Vybral jsem tady Testament. Je to takový epos, teďko když je v kině ta Odyssea, tak to je taky velice dlouhý film, tak tohle je pro změnu teda velice dlouhá píseň, ale myslím, že píseň, která opravdu za to stojí. Takže užijte si ji společně, no a nebojte se, Kája v příští hodině dá taky píseň na přání.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: AC/DC, Who Made Who z roku 86 na rok rádiu s Martinem. No a Martin už bohužel, ale je jedním palcem, jednou nohou skrz dveře ven, protože mě tady nahrazuje Kája. Tohle jsem si samozřejmě nepřipravil a taky jsem na to doplatil. Čau.
1: Čau, dlouho jsme se neviděli.
0: Tenhle víkend je čistě Kmart, jak je naše přezdívka. Jak se ty máš, co máš připraveno třeba?
1: Hele, já si mám skvěle, těšila jsem se sem zase.
0: To je dobře.
1: A mám připraveno, můžete se těšit na historický okýnko, který se bude věnovat Guns N' Roses.
0: Libový.

0: Taky My Chemical Romance nebo Linkin Park.
1: No tak to je super. A samozřejmě v playlistu by měly být všechny tyhle kapely. Ty jsi mě na něco chtěla zeptat?
0: Já jsem se tě chtěla zeptat, protože jsi se tady zmiňoval o Metallice a včera jsme ji taky řešili.
1: Ano.
0: Prosím tebe, jaký jsou to nejoblíbenější tři písničky?
1: Tři písně. V návaznosti na to, že já jsem se tě ptal včera na tři nejoblíbenější rockový kapely. No, dobře, nejoblíbenější tři písně. Takhle z patra určitě řeknu Unforgiven od Metallicy. To je prostě...
0: Skvělá volba, Martine.
1: Ty máš ale nejradši trojku.
0: Trojku je to tak.
1: No, tak to pro mě je jakoby jednička, prostě to jsem poslouchal odmala. A pak bych řekl Pearl Jam Alive. Aha. To je prostě za mě úplně srdcerivná, emocionální, úžasná věc. Eddie Vedder to zpívá krásně. Aha. No a třetí rockeři budou možná překvapený a možná ani trošku ne. Je to country píseň.
0: Uh-huh.
1: Je to Kenny Rogers a jeho Gambler, jestli znáš.
0: Znám.
1: Je to tak... No prostě takže to miluju já prostě. A tak sorry rockeři, že to není žádná
0: rocková. To jsi zabil,
1: Martine. Myslím si, že tímhle jsem to vám vynahradil. Každopádně my se uslyšíme příští sobotu ráno, ty si to tady užij.
0: Děkuji.
1: Děkuji moc všem, co psali, pište dál. Písně na přání a rok na přání bude. Ahoj.

0: Baru dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
1: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
0: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přehánky a večer bude oblačnost ubývat, později místy až do vyjasnění. Dneska nejvyšší teploty až 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra nejvyšší teploty až 36 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, rockeři, máme po jedný odpoledne a to nám značí dvě věci. Za prvý, že pokračujeme v rockovém víkendu, tentokrát se mnou, Kájou Klimovou, takhle, potom, co jsme si to s Martinem tak hezky předali. A ne, rockeři, to je tak, když se setkají dvě hyperaktivní povahy. No, co vám budu říkat, Kmart bude navždycky legendární duo. A za druhý, že je čas zjistit, jaký máte poobědový apetit. Takže je váš čas, rockeři. Pište si o písničku na přání, kterou byste si chtěli nechat zahrát v téhle hodince. Tak to nebudeme dál zdržovat, zahrajou nám třeba Rage Against the Machine, Alanah Miles nebo Kabátejch Western Boogie.

0: Právě nám dojíždí Queenie a jejich Bohemian Rhapsody na Rock Radio. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Kája. Chci tě poprosit o pecku Rob Zombie American Witch s přáním pro tebe, ať ti to s fanoušky Rádia Rock ta dnešní šichta příjemně uteče. Díky, Karel. Jo, jsem zase na kole a bude mi to pěkně ocípat. Tak bohužel tuto pecku tady nemáme, ale domluvili jsme se na jiné pecce, a to na Bombě od JT Corp. Tak Kájo, hodím ti to tam a hlavně opatrně na tom kole. JT tady nezahrajou sami, čeká nás ještě Orden Ogan, nebo Rybičky nám vzkazují, že ještě nejsme starý, ale teď už JT s jejich Bombou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vyhodím.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Právě nám dojíždí legendární Pink Floydi a jejich High Hopes z roku 1994. A včera jsme měli rokový referendum, tak se pojďme vrhnout na náš nedělní večerní program. Protože dneska po roku na přání od 19 hodin na vás čeká rokovej živák. Náš Kamil pro vás totiž vybírá ty nejlepší živáky největších legend. Takže pokud jste nestihli žádný koncert a chtěli byste si dát takhle na večer nějaký ten živáček, tak právě dneska laďte od 7 večer živák kapely Citron. A samozřejmě laďte Rock Radio dál, protože nás do konce hodiny čeká třeba Nightwish, Aerosmith v čele se Soudníkem Stevenem Tylerem, nebo Korpiklání, ale teď už Aleš Brichta a jeho Sukuba z roku 2007.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: počasí.
1: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přehánky a večer bude oblačnost ubývat. Později místy až do vyjasnění. Dneska nejvyšší teploty až 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra nejvyšší teploty 36 stupňů. Krásný odpoledne, rockeři, za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová a společně pokračujeme v naší druhé polovině nedělního rockového víkendu. Pokud právě teďka někam jedete, tak hlavně opatrně za těma volantama. My se podíváme v této hodince na pár zajímavostí. Klasicky otevřeme to pověstný historický okýnko, kde se podíváme na poslední koncert s původní sestavou Guns N' Roses a taky si řekneme, kdo se vrací na koncertní parkety. Je toho dost, na co se těšit, přátelé. Tak si pojďme dát nějakou tu muziku, třeba Znouzecnost, Europe nebo Heart a jejich Alone z roku 87. Rock Radio.

0: Bruce Dickinson právě dohrál na Rock Rádiu a jak jsem slíbila, tak si otevřeme další historický okýnko. Aneb poslední koncert původní sestavy Guns N' Roses. Totiž vystoupení Guns N' Roses na Farm Aid 7. dubna 1990 se stalo jedním z nejvýznamnějších koncertů v historii kapely. Na pódiu v Indianapolis původní sestava poprvé živě zahrála skladbu Civil War, než přešla do struhující cover verze Down on the Farm. Zároveň to bylo poslední veřejné vystoupení klasické pětičlenné sestavy ve složení Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan a Steven Adler, než Adler později toho roku kapelu opustil. Po Adlerovi odešel pak Stradlin, až nakonec Guns N' Roses původní sestavy zastupoval jen Axl a občas se tam myhl i Duff. Ale v roce 2016 se vrátil napevno jak Slash, tak i Duff McKagan. Takhle, tady je důkaz rockeři, že přátelství jen tak nevymizí, i když se nebavíte přes 20 let. Tak historický okýnko zase zavírám a otevřeme si ho zase příští víkend. Teď nás čeká Doga, Blur, Bad Wolves nebo Martina Melichera, milovaná Nirvana a jejich Lithium, pecka z roku 1991.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dancehills a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Tak to byly moje milovaný Def Leppard a jejich pecká Hysteria z jejich stejnojmenného alba z roku 1987. No kdo by to album nemiloval, že? Nicméně, co se vám vybaví, když řeknu jméno Gerard Way? Jméno, který spousta lidí nezná, ale když už se řekne My Chemical Romance, tak si spousta lidí vybaví jejich unikátní show a hlavně i zajímavý herecký vystoupení. Ale přesto Gerard Way je velmi zajímavá persona. Nejenom, že se svým bráchou založili My Chemical Romance, ale právě Gerard stojí za jedním ikonickým komiksem jménem The Umbrella Academy. Je totiž jejím spolutvůrcem a hlavním scénáristou. A poprvé komiks vyšel v roce 2007. Gerard tenkrát většinou lidí jakoby zná jako právě frontmana kapely My Chemical Romance, ale kromě hudby se dlouhodobě věnuje i komiksům. Za The Umbrella Academy dokonce získal prestižní Eisnerovu cenu. Seriál The Umbrella Academy na jedný nejmenovaný platformě je založený právě na jeho komiksech. Gerard Way se na seriálu podílel jako výkonný producent a konzultant. No, tak to vidíte, rockeři. Nejenomže díky němu vznikla jedna z největších skupin 21. století, která má na kruku emo hymnu v podobě alba The Black Parade z roku 2006, kde najdeme pecky typu The End, Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, Mama, Teenagers a nebo Famous Last Words, ale ještě má cit pro další umění. Takže díky Gerarde za to, co děláš a za to, co jsi udělal. Nás teďka do konce hodiny čeká třeba Five Finger Death Punch, Bryan Adams, Horký žeslíže, Pain anebo Clue, Island Sun z roku 2005.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit, váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přehánky a večer bude oblačnost ubývat, později místy až do vyjasnění. Dneska nejvyšší teploty až 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra nejvyšší teploty až 36 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, moje milí rockeři, máme pár vteřin po třetí. Za mikrofonem vás zdraví Kája a doufám, že se máte takhle při nedělním odpoledne dobře. Dnešní nedělní třetí hodina je čistě určená slušný rockový muzice a našemu Marcelovi z jeho motokeci. Tak se pohodlně usaďte, otevřete si pivko a zaposlouchejte se do našich legend, protože nás čeká třeba System of a Down, nebo Metallica a jejich The Memory Remains, pecka z roku 1997, nebo Harley a jejich Strážní a dělá pecka z roku 2017.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dojíždí Toto a jejich Afrika, pecka z roku 82. A já doufám, že jste připraveni na našeho Marcela z jeho motokeci. Po motokecech se můžete těšit na Joan Jett and the Blackhearts z jejich I Love Rock'n'Roll, taky vás čekají Pretty Maids a nebo taky Olympic, ale teď už jsou na řadě motokeci.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Když přijedete do Luhačovic směrem od Biskupic, dáte se doleva, přijedete k Romanovi Krestovi na dílnu. A co tam první slyšíte? No tak je Rock Radio. A co tam slyšíte jako druhý? Filipa Zádrapu. Protože ten si to rádio pustil a určitě do něčeho mlátí. Proč do něčeho mlátí? Protože je to šéf mechanik a šéf mechanici většinou do něčeho mlátí. Je to tak?
8: Ano, ahoj.
7: Tak Filipe, já říkám, že jsi šéf mechanik, ještě bychom měli prozradit čí. Šéf mechanik Adama Březíka. Takže teď momentálně máš asi poměrně dost práce.
8: No, docela jo. Teďka se to nakupilo trochu po Bohemce, kdy dal trochu menší ránu, respektive větší, ale jinak to všechno klape, je to dané teďka naskládané, ale snažíme se, aby jsme stihli co nejdříve vůz nachystat zpátky do 100% kondice.
7: Vraťme se ještě k té Bohemce. Co tam teda vlastně Adam provedl? Ty jako šéf mechanik to můžeš objasnit.
8: No, tak stalo se to, že na zvířeticích měl pomalý defekt na té šatolině a po výjezdu na asfalt vlastně zkoušel, jestli má defekt nebo ne, nezjistil, ale bohužel přijel pak do té zatáčky a auto už nezatočilo.
7: To zní v podstatě jako běžná nehoda, že jo? No, ano, to asi úplně běžná nehoda není. Každopádně, co tvoje práce šéf mechanika obnáší? Co to všechno znamená? A myslím tím, jak při závodě, tak ale i mimo ty závody.
8: Jo, tak začneme asi s těma závodama. Vlastně začíná to technickýma přejímkama, kdy vůz vezu, jak kdyby ke kontrole vlastně techniku, kteří nám ji zkontrolují, zablombují určité věci a pak vlastně jedeme zpátky na plachtu a začíná závod. V závodě vlastně před každým přeskupením, jak kdyby zajdu za Adamem, za Zdeňou, zeptám se, co se dělo na trati nebo takhle, jestli je vůz poškozený nebo není poškozený, pak vlastně se píšu určitý seznam věcí a pak to s klukami dáme dohromady a snažíme se to opravit.
7: Kdo je ten, kdo má rozhodující slovo, co se opravovat bude, na co je čas nebo není? Seš to ty, nebo přijde jezdec a řekne, hele, tohle prostě musíte stihnout?
8: No, určitě to je. Já řeknu prostě, že to stihneme a stihne se to.
7: Jo, takže ty si to sám sobě slíbíš a v podstatě to musíš dodržet.
8: Ano, je to tak.
7: Jaký jsou ty, řekněme, podmínky při těch závodech? To přece jenom není standardní úplně dílna. Máte tam kompletní vybavení, vezete si sebou celou tu dílnu, kterou tady vidím, tak říkají do venkovního prostředí, a nebo je to jinak?
8: Skoro všechno si vezeme sebou. Vlastně máme nářadí, sice menší, jak kdyby to, ale většinou je to v podstatě, že máme všechno na to auto, aby jsme ho dokázali opravit.
7: Kolik je vás v tom týmu jako mechaniků a vůbec těch lidí, kteří se o to auto starají?
8: 5 lidí plus jeden technik.
7: Ruku na srdce, platí vás dobře?
8: Ano.
7: to jsem čekal. Tak takhle, kochu chleba jíš, tou píseň zpívej, jak se říká. Tak pojďme ještě k těm závodům. U těch závodů je samozřejmě spousta nečekaných událostí a tohle. Na druhé straně, stalo se ti někdy, že si celý závod neměl do čeho píchnout?
8: Ne, to ne. Vždycky se něco stane. Nebo jako takhle, v podstatě to auto funguje většinou 100%. Když se nachystá pořádně na dílně, tak není s tím žádný problém. A během závodu je většinou kontrola, pokud něco nevymyslí sám jezdec, tak není potřeba do toho vrtat.
7: No já jsem si všiml, že nejčastěji, když přijdu na depo, tak vidím mechaniky. Samozřejmě výměna pneumatik a potom, že jsi takový leštiči. Vy všichni strašně rádi leštíte.
8: Ano, určitě. To auto musí věc toho servisu, aby vypadalo fakt jak nové a opravené, aby bylo 100% kondici.
7: To by mě to vždycky zajímalo. To, že to tak pečlivě všichni mechanici čistí. A teď nemyslím jenom v rally, teď myslím třeba u formule, myslím tím, já nevím, GTčka a podobně. Můžou nějakou roli hrát třeba i ty nalepený mouchy, že je to auto těžší nebo je blbejš vidět, nebo proč to furt pucujete?
8: Pucujeme to tak, aby to vypadalo a aby ten vzduch proudil rychleji z kolem auta.
7: Jo, takhle. Takže není to jenom jako, že prostě chcete dobře vypadat.
8: Ne, ne, určitě ne.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám dohráli Pearl Jam a jejich Alive. A pokud jste poslouchali naši legendární předávačku s Martinem, tak si určitě pamatujete, že tahle songa patří mezi jeho top 3 písně z roku. Pearl Jam sice dohráli, ale co nám nedohrálo, jsou Motokeci. Právě teďka už na vás čeká druhá část a po ní YouTube s jejich Píchou a neb Pride, Masterplan a nebo taky Kysáci z jejich I Was Made for Loving You. Tak se pojďme vrhnout na tu druhou část Motokeců. Rock
1: Radio. My začínáme druhou část povídání dnešního o tom, jaké to je dělat mechanika v rally. Já tě ještě jednou vítám tady u mikrofonu Filipa Zádrapu.
2: Ahoj.
1: Tak předtím jsme si povídali o tom, jaké to je přímo na té rally, ale ono předtím, než se na tu rally jede, tak je to samozřejmě ta práce na té dílně. Co to pro tebe obnáší? Všechno, řekni.
2: Obnáší to od umytí auta, když se přijede ze závodu vlastně a pak začne se rozdělávat a musí se každý díl zkontrolovat v podstatě, aby byl 100% kondici. Kontrolují se transmise, tlumiče, pokud možno hlavikol a všechno je kdyby spojené kolem a musí to auto vypadat, jak kdyby bylo nové, když jede z dílny.
1: Takže je to taková, dá se říct, rozborka zborka.
2: Ano, to je, ale většinou je to furt to samé dokola.
1: No počkej, naznačuješ, je to děsná nuda, ty, to pořád jenom sundáváme tohle a nadáváme tohle. To je fakt taková nuda.
2: Ne, není. Když to člověka baví, tak to žádná nuda není.
1: Nabaví tě to?
2: Moc.
1: Jinak bys to asi nedělal.
2: Přesně tak.
1: Prosím tě, jezdit se závodníky, rally, ať už jako mechanik nebo prostě jako kdokoliv z toho týmu, je časově strašně náročné. Co na to říkají doma?
2: No doma je to, už jsou zvyklí, v začátku to bylo také, ale doma si na to zvyknou.

0: Je to tak, že prostě, když přijdeš za partnerkou a podobně, řekneš, hele, dělám rally, nemám čas, anebo je to jinak.
1: Tak určitě je třeba to první seznámit s tím, že je to časově náročné, aby s tím partnerky neměly problémy.
0: No já jsem slyšel, že mezi jezdci rally je podobně dost vysoká rozvodovost. No nic, to nebudeme probírat. Pomalu, ale jistě se nám blíží vrchol té sezóny Barumček Rally Zlín. Co to pro tebe jako mechanika v podstatě znamená?
1: Tak je to určitě domácí soutěž a chceme se předvést v tom nejlepším světle a děláme všechno pro to, aby to auto nemělo žádný technický problém a dojelo do cíle bez problému.
0: Jaký je Adam šéf, zvlášť takhle před tou domácí zlínskou Barumkou? Je o to protivnější, že se to jede doma, nebo naopak už je to profik každým coulem a je mu to v podstatě úplně jedno, kde jede?
1: Já si myslím, že on je úplně spokojený, má to rád tady kolem nás, když se závodí.
0: Pojďme ještě k té rally, mě zaujala jedna věc letos. První, řekněme, pětka jezdí ne ve vteřinách, ale to jsou desetiny vteřiny. Chodíte se třeba občas dívat, jak to dělají u konkurence, abyste získávali třeba i vy ten čas, aby byl potom čas větší, jak kdyby na oraz pro toho jezdce, nebo jak je to? Existuje i mezi mechaniky taková nějaká jako zdravá soutěživost?
1: Sem tam se chodíme dívat, jak kdyby vedle, nebo takhle, ale to už jsou spíš také špeky vlastně na mechaničinu, ať je to co nejrychleji třeba vyměněné, nebo takhle, když člověk vidí, že se tam bude měnit něco většího a má čas, tak se určitě nahlédne, jak to dělají druzí a jak to děláme my, ale jináč to je všechno stejné.
0: Takže to není taková typická špionka a málka, jako třeba u Formule 1 nebo u MotoGP, kde se zavírá a neukážeme vám to.
1: Ne. Určitě ne.
0: Existuje mezi mechaniky, řekněme, nějaká taková ta zdravá řevnivost, jakože se sázíte, jestli dokážete to či ono udělat rychlejš, nebo jestli ten váš jezdec bude rychlejší než ten druhej?
1: Tak určitě nějaké štengrovačky vždycky jsou, ale většinou je to kamarádské.
0: Je tam taková ta škodolibá radost, ale vám to vypadlo z rukou a podobně, jo?
1: Ne, to určitě ne.
0: Takže pořád kámoši?
1: Ano.
0: A největší kámoši předpokládám potom po závodech, kdy se to musí správně probrat.
1: Právě tak, nejlepší je to vždycky probrat po závodě.
0: Jak se těšíš na to probírání po Barumce? Bude proč s Adamem Březíkem a se Zdenkem Bělákem slavit?
1: Tak já doufám, že ano. Uvidíme, jak to dopadne. Nechme se překvapit v nedělu na cílovou rampu.
0: Když by Adam vyhrál, kdo, řekněme, bude víc slavit? Mechanici anebo Adam?
1: Určitě všichni.
0: Tak já budu pevně doufat, že ta oslava bude letos hodně, hodně veliká.
1: No snad ano.
0: Díky za povídání, no a teď už nezbývá, než posluchače pozvat na Barumček Rally Zlín, aby se přišli podívat, jak to všechno dopadlo.
1: Díky a na skle.

pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu zlehínka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit.

0: Maxi, kdo vybírá podlahu?
1: Ty.
0: A kdo jí položí?
1: Já.
0: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
0: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
0: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
11: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přehánky a večer bude oblačnost ubývat, později místy až do vyjasnění. Dneska nejvyšší teploty až 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra nejvyšší teploty až 36 stupňů. Zdravíčko, rokeři, máme pár po čtvrtý a my pokračujeme dál. Pomalu a jistě se blížíme k roku na přání, ale ještě do té doby mám pro vás moje keci a taky spoustu slušný rokový muziky. Co nás čeká a na mě nebude překvapení o tom, jak se jedna legendární kapela vrací na stage a taky mám něco o Linkinech. Tak se pojďme dál nezdržovat, mám tady Vláďu Šafránka, Anastasia a nebo Cranberries a jejich Dreams z roku 1993.
10: Rock Radio.

0: Tak to byly Guns N' Roses a Live and Let Die. A pojďme se společně vrátit na koncertní parkety, a to společně s Faith No More. Po několikaleté pauze se tahle kapela vrací a zahraje si 4 koncerty po boku System of a Down. Stane se tak na přelomu ledna a února roku 2027. Bohužel se nevrátí do Evropy, ale odehrají tyto koncerty v Austrálii a na Novém Zélandu. Takhle, fanoušci už samozřejmě začínají spekulovat o tom, že by se teoreticky mohli vrátit i k nám do Evropy. Tak můžeme v to doufat, nic není jistý, až na to, že tady pro vás mám do konce hodiny, já už jsem zase napřed, ale mám tady pro vás Police, Rammsteiny, Good Charlotte nebo Arakain a jejich 7 hříchů, pecka z roku 2024.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

To byly Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu a já jsem vám slíbila novinku o Linkin Park, tak tady je. Linkini totiž budou mít svoji vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a slavnostní ceremoniál proběhne během roku 2027, kdy datum ještě není známo. Takhle, myslím si, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že tohle ocenění je zaslouženě. Až zjistíme datum, tak vám dáme vědět. A nás teďka do konce hodiny čeká Whitesnake, Vanastovky, Rolující se kameny v podobě Rolling Stones a jich Anybody Seen My Baby. Pokud hledají Baby, tak to je v koutě Umf, anebo Him a jich Join Me z roku 2000.

0: Rockovej víkend. Rock Radio.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

solíš otevřený rány, co se hojí. Tvojí krev i tělo přijímám od obojí. Stejný lidi se soumrakem mají stejný stíny. Zmizela jsi jak předpříště.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
8: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přehánky a večer bude oblačnost ubývat, později místy až do vyjasnění. Dneska nejvyšší teploty až 29 stupňů a co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra nejvyšší teploty až 36 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Rock Radio, rockovej víkend.
8: Zdravíčko rokeři, máme pár po pátý. Za mikrofonem vás zdraví Kája a právě v téhle hodince se společně podíváme na váš apetit. Je čas na vaše přání, moji milí. Pište si na Messenger Rock Radio, co byste si chtěli nechat zahrát, ale pište rychle, páč písnička na přání se spustí v cca 17.20. Tak šup šup, pište, my si mezi tím dáme třeba Paradise Lost, Green Day a jejich Holiday nebo AC/DC Rock and Roll Train z roku 2008.

0: Tak to bylo Panoptiko a jejich Hej svatý. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Láďa. Ahojky, Kájo, prosím o písničku od Kern a je mi jedno jakou. Pro všechny, co poslouchají tohle super rádio, jako já u grilovačky, samozřejmě je to i pro tebe. Tak Láďo, za prvý samozřejmě, že pustím Kerny a za druhý vůbec, ale vůbec ti tu grilovačku nezávidím, že jo? Ne, dělám si srandu, přeju ti dobrou chuť. Vybrala jsem písničku To jsme my a Kern tady nebudou hrát samotní. Čekají nás taky Queenie, Iné kafe, Ozzy a jeho I Just Want You, ale teďka už Kern, to jsme my na Rock Rádiu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

To byli legendární Motorhead a já vám tímto připomínám, že už za pár chvil nás čeká rok na přání. Takže už teď si můžete rozmýšlet, co byste si chtěli nechat zahrát v následující hodince, která bude čistě ve vaší režii. Tak si pojďme zkrátit to čekání, protože do konce hodiny nás čeká třeba Deep Purple, Meredith Brooks, Beast in Black nebo Daniel Landa a jeho Anička Malinová, pecka z roku 2022.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, prosím.

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Dneska očekáváme oblačno až polejasno, místy až zataženo. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přehánky a večer bude oblačnost ubývat, později místy až do vyjasnění. Dneska nejvyšší teploty až 29 stupňů a co se týče zítřka, tak bude jasno až polejasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra nejvyšší teploty až 36 stupňů.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
6: Ahoj, rockeři, odbyla šestá a to znamená jedno. Začíná rok na přání, hodina čistě podle vaší chuti. Takže pište na Messenger Rock Radia nebo volejte na číslo 725-844-424 a my si tu šestou hodinu odpalíme společně s Halloweenama a jich This is Tokyo, pecka z roku 2025.
5: Rock Radio.

Tak to byly Halloweeni a jejich This is Tokyo a napsala mi Jana. Ahojky, prosím o skladbu od Judas Priest, jedeme zrovna na koncert do Ostravy, tak ať se naladíme, moc děkuji. Tak Jani, moc si ten koncert užijte a tady vám posílám Judas Priest a jejich Gates of Hell z roku 2024.

Právě nám na Rock Radio dohrává Steel Panther a napsala mi Lucka. Ahoj Kájo, prosím zahraj mi cokoliv od Nickelback nebo Dimitri, všem posluchačům, mě i tobě děkuju moc. Tak Luci, já nevím jak ty, ale já vidím medvědy a slyším kanadskou hymnu. Právě teď k vám míří Nickelback

0: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy.

Tak to byly Linkini tentokrát s Emily a volal mi Filip, že by chtěl nechat zahrát Metalliku Fade to Black pro mamku k narozeninám. Tak zdravím mamku, přeju jí všechno nejlepší a samozřejmě, že už k vám míří slíbená Metallica a jejich Fade to Black.

Právě nám na Rock Radio dojíždí Offspring a milí rockeři, mám tady pro vás poslední dvě přání. Jedno je od Aleše, který se zrovna vrací ze závodu Gladiator Race a po dlouhém hledání v našem playlistu jsme se dohodli, že vám do éteru pošlu Manowar. Takže Manowar tady mám už připravený a pak mi volala Adele, že by si přála zahrát od Škvoru Vzácné je nám pro svého přítele. Tak Adele, mám to tady ready a milí rockeři, s těmito vzkazy já se poroučím. Mám tady jak Manowar, tak i Škvory. Bylo mi ctí s vámi hrát, přátelé. Mějte se krásně. Rock Radio.

Rádio. Neděle večer jste s Rock Rádiem, zdraví vás Kamil Dráb a máme před sebou další díl rockovýho živáku. Příštích 60 minut bude patřit koncertní energii kapely Citron a jejich záznamu Reprezentativ Rebelie rebelů, který vyšel v roce 2017. Citron patří mezi kapely, které se nesmazatelně zapsaly do historie českého hard rocku a heavy metalu. Za sebou má desítky let na scéně, ale taky spoustu personálních změn i období, kdy to s kapelou nevypadalo vůbec dobře. Přesto se vždycky dokázali vrátit a připomenout, proč patří mezi největší domácí rockový ikony. A právě koncertní deska Reprezentativ Rebelie rebelů je toho krásným důkazem. Dnes už je tahle sestava a období kolem alba Rebelie rebelů, na který úzce navazovalo i turné, respektive několik turné Souboj rebelů minulostí. V čele Citronu už nestojí Radim Pařízek, který, ať chceme nebo ne, vždycky držel tep na fungování kapely, nikdy se nevzdal a vždycky držel Citron nad vodou. V sestavě není už ani zpěvák Láďa Křížek a to, co připomínalo ten klasický Citron, je jen občasný hostování basáka Vaška Vasáka a kytaristy Jardy Bartoně. Tak si pojďme připomenout jednu z nejdůležitějších českých rockových kapel v okamžiku, kdy stále dokázala rozdávat radost na koncertech a potvrzovala, že dobrá rocková písnička nestárne. Pojďme si užít Citron roku 2017, respektive DVD Reprezentativ Rebelie rebelů.

0: Jaká je nálada dneska? Jste v pohodě? Já jsem nic neslyšel, jste v pohodě, co? Roland Grapov, ex Halloween.
1: Now, master plan.
2: Roland Grapov.

0: Díky moc. Se zdrav pokračuje dál. Písní, kterou už možná budete znát, je to píseň, kterou Citron napsal pro všechny, kteří se ztratili v tomto světě, ale měli sílu se vrátit zpátky, takže pro všechny ztracený píseň ztracený.
1: Rockovej živák.

0: Rockovej živák.
1: Každý z nás má určitě zcela jistě svýho strážního anděla nad sebou. Ale ještě si dokáže stěžovat, že by mohlo být líp, ale věřte, že kdyby anděl strážný nad nima, nad náma nelpěl, nechránil nás, tak by jsme se možná ještě divili, co všechno by nás mohlo potkat. A budete asi znát písničku Na křídlech anděla.

totiž kejš, že všechno bude zas jako dřív. Srdci se zjenž po tvářích ti kanou, pojď blíž, až hvězdy pohasnou a nebe zmizí, budu s tebou dál.

0: takže doufám, že nám s tím pomůžete. Šup, šup!
1: Dívej, no. Já. To je naše nová deska, na který jsme pracovali víc jak rok. A já mám strašnou radost, že se to povedlo a myslím, že každý, kdo ji slyšel, možná z vás určitě někdy bude mít radost takovou aspoň jako my. A je to samozřejmě po vás, tím může mít radost, ale důležitější je vaše radost. Pustíme desku a já mám chvilku čas poděkovat Radimovi za všechno, co pro Citron udělal, protože to nebylo snadné, slyšíme i dneska určité názory, ale rozhodli o tom jenom čas a práce a Radim dokázal tento úžasný festák českých úžasných nestorů Big Beatu dát dohromady. Měli bychom mu poděkovat, protože to jeho hlava vymyslela. A samozřejmě taky Praha koncertu, který s náma bojuje o vaši přízeň a vy jste přišli a to je nejvíc pro nás. Dáte už tě nechám.
2: Ahoj všichni tady ve Zlíně. Já bych chtěl taky poděkovat Láďovi, protože tomu dal obrovský kus práce a i díky němu je to takové, jaké to je. Já doufám, že si to najde cestu do vašich srdcí a do vašich hlav a uší a zároveň bych to chtěl také ještě věnovat vám Zlíňáku, všem fandům rokovým, Standovi Hranickému, Jindrovi Kmitovi, kteří tady bohužel s náma už nejsou, kluci, i vám všem, ať ta deska žije, a to by bylo to nejhezčí, co bych si přál. Roland Grapov jsem na něj zapomněl, taky tomu pomáhal. Nemůžu jenom Láďovi chválit.
1: Roland Grapov to jenom smíchal. Dáš Roland. Roland, pojď k nám, pojď k nám.
3: Rock Radio. Rockovej živák.
1: Roland, díky za zvuk. A já bych chtěl poděkovat ještě jednomu chlapovi, který je velice takový nenápadný, který tam nechal koš svýho života a obrovskou práci a to je Joe Cherish, ten tady stojí, jako by se nechomeleval, ten tam fakt spal rok ve studiu a udělal strašně kus práce. Dámy a pánové, ono se to nesmí, ale já jsem rebel, takže já vždycky udělám něco, co se nesmí, ale taky si to potom zaplatím. Holky, vemte si. Jste úžasný. Tady ve mě přišli krásný usilovaný lidi a o tom to je.
0: Přesně tak, takže ruč.

0: že se mu bude s námi dařit. Takže Ráďa Pařízek, Benjamínek, kapely.
1: Rock Rádio. Rockovej živák.

0: Dámy a...
1: Láďa a vy! Díky moc, mám pro vás dárek! A kdo si ho chytne, je váš! Díky moc, čau!
0: To nemůžou, si počkám na konec. Ono udržet ruce nad hlavou není žádná legrace, takže teď přichází citlivost písní, kterou věnuje přímo chlapům, aby věděli, co to znamená, když chlap couvá.

0: Peter Kam.
1: Dat wordt

0: jste úžasný. Děkuji.
1: Tolik lásky, čau. Mějte se krásně, mějte se rádi a díky moc. Ahoj.
2: Rock Radio. Rockovej živák.

0: Další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
8: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
13: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
12: Kazbet? A v čem jsou jiný?
13: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
12: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
14: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No, a máme po ptákách.
3: Ty máš po ptákách.
2: A ty máš zase po kozách.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci, Jasánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západu německého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západu německých soudruhů, vy tupci.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: No.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne, já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
4: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
3: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace. Co?